0: které milujete.
1: Tohle to tvoje malování vzdušných zámků, malování.
0: Hity, které milujete.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

které milujete. Hity, které milujete.

0: venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

které milujete. Hity, které milujete.

0: Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Ráno Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na rádiu Čas. Partnerem pořadu je Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
1: Thermal Park Dunajská Streda, to musíš spoznať. Čaká na vás 10 bazénov, toboganová veža a športové ihriská. Vodné bicykle, paddleboardy a kajaky. Množstvo animačných programov a ubytovanie priamo v areáli. Kemping, penzión, aj hotel. To je Thermal Park Dunajská Streda. Tešíme sa na vás. www.thermalpark.sk.
2: Rádio Čas.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas. Hity, které milujete. Yeah, baby.

0: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland. Moje první volba.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
2: Radio Čas. Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Ráno Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas. Partnerem pořadu je Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
1: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
2: Hity, které milujete.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Tento pátek byl naším hostem primátor statutárního města Opava Tomáš Navrátil. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Na Rádio Čas.
3: Tento pořad vám přináší město Opava. Místo, kde je lidem dobře.
4: Hity, které milujete.
5: Rádio Čas.
0: Film time. Na Rádio Čas.
6: Jsem moc rád, že můžu po týdnu přivítat všechny fanoušky filmu, seriálu a to u dalšího Film Timeu. Dnešním tématem budou filmové hudební životopisy, což je opravdu složitá disciplína, protože narvat kolikrát bohatých několik desítek let do, řekněme, dvouhodinového filmu, to není jenom tak, ale ono se to sem tam i daří. Uvidíte sami dnes. Nejprve česká scéna. U nás, řekněme v České republice, potažmo v Československu, se spíše dařilo minisériím. A to hlavně v té poslední době. Máme tady povedené díla jako Iveta, máme tady dokumenty Karel o Karlovi Gotovi nebo Meky, pro změnu o Mekym Žbirkovi. Ale kdybychom měli zkusit najít něco také vyloženě filmového, tak mě napadá i třeba povedený Rok ďábla, což byla, řekněme, taková napůl fikce a napůl právě dokument, převážně o kapele Čechomor.
7: Karle, pojď, musíme zvučit.
8: No, já přijdu.
7: Což počkej, pojď už.
8: Ani přijdu.
7: Přijdeš?
8: Zavři, mě je zima.
7: Je taky zima, pojď.
8: Čas sedí ohřát, já si ještě posedím tady a přijdu.
6: Kdybych měl vyloženě najít nějaké filmy věnující se hudebním postavám nebo celkově hudbě, tak mě napadá třeba Il Boemo o skladateli Josefu Myslivečkovi a potom tady jsou dva zářezy z roku 1979. Božská Ema o zpěvačce Emě Destinové, film, který natočil režisér Jiří Krejčík, no a ve stejném roce vyšel taky Koncert na konci léta, což je pro změnu dílo věnované Antonínu Dvořákovi. A i tady za filmem stojí slavný režisér František Vláčil. Takže vidíte, i u nás je z čeho vybírat. No a jeden hudební životopis je aktuálně vidění i v kinech. Takže více už za chviličku.
0: Film Time na Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádiu Čas.
1: Vlastně to byla otázka času a někdo se může podivovat nad tím, že to tak dlouho trvalo. Ale už pár týdnů můžeme říkat, že vlastního životopisu se dočkal i Michael Jackson. Slovo vlastní tady opravdu platí o něco více než obvykle. Ústřední roli si totiž zahrál synovec slavného zpěváka Jafar Jackson.
2: Michael, I knew you were different the moment you were born. You have a very special light. I believe music can change the world. Spread love, joy, and peace. That is what I want the world to feel.
1: Na snímek se můžeme dívat z různých úhlů. Po komerční stránce se jedná o úspěšný počin. Chodí se v hojných počtech do kina a film vydělává. Ale ne každý chválí obsah. Ze snímku je vynecháno několik zásadních informací a chybí zde i některé důležité postavy z Michaelova života. Jeho sestry, třeba zpěvačka Janet a také Rebí, nebo dcera Paris se od filmu vyloženě distancovali. No prostě úkol pro režiséra Antoana Fukuhu a tvůrce byl jasný. Chceme rodinný film, kde vzdáme hold popové ikoně. Tyto rozhodnutí chápu, ale logicky se ne vždy setká s celoplošným přijetím. A to je vlastně případ i dalšího hudebního životopisu, o kterém dáme řeč za malou chvíli.
0: Filmtime. Filmtime. Na Rádiu Čas.
3: Hity, které milujete.

0: Rádiu Čas.
1: Možná jste správně vycítili, že řeč bude o filmu Bohemian Rhapsody, aneb životopis kapely Queen, potažmo Freddieho Mercuryho. Jasně, film se povedl, vydělal obrovské peníze, přivedl ke kapele mnoho nových, mladých fanoušků, získal prestižní ocenění a tohle všechno se stalo po právu. Ale původní film, tak ten měl přece jen vypadat trošičku jinak.
2: Imagine thousands of people doing this in unison. Huh? Well, what's the lyric?
1: Mercury je dodnes jedním z nejlepších zpěváků hudební historie vůbec, ale i on měl své neduhy, nebo řekněme démony. A také tato část měla být v původním filmu zakomponována. Velký zájem o to měl herec Sacha Baron Cohen, jenž si měl i zpěváka zahrát. No a za mě to byla skvělá volba. Podle mě by to zvládl s grácí. Jenže zbylí členové kapely nakonec rozhodli, že by chtěli přístupnější rodinný film. Takže se ke kormidlu nakonec dostal režisér Bryan Singer, který byl ale během natáčení vyhozen a film dorežíroval Dexter Fletcher. No a hlavní roli získal Rami Malek, pro kterého to byla zatím nejvýraznější role kariéry a taky nakonec Oscar.
0: Film Time na Rádiu Čas. Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas. Partnerem pořadu je Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.
4: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Rádiu Čas.
1: Že se tvůrci nebojí být trošku odvážní a ukázat i lehtivější věci, to se můžete přesvědčit u sledování filmu Rocketman. Nebojte, nejde o žádné sci-fi, ale naopak o životopis Eltona Johna. No a pozor, i tady je pod filmem podepsán režisér Dexter Fletcher, takže to vypadá, že tohle je skutečně jeho parketa.
2: Ano.
3: How much pressure I'm under?
4: Not really. I'll still be collecting my 20% long after you've killed yourself.
5: Maybe I should have tried to be more ordinary.

0: a shy little boy you were. Look at you now.
1: Tento film se opravdu nebojí ukázat slavného zpěváka i z jiné stránky. Za to byl ale snímek dost chválen. A to platí i o herci Taronu Egertonovi. Oproti dříve zmíněným životopisům, tady se hlavní hrdina své premiéry dočkal a neskrýval dojetí. Rocketman právě patří mezi nejpovedenější hudební filmy. A já vám ho určitě doporučuju, vlastně všechny dnes zmíněné. A bude to platit i o posledním. O kom to bude? Vydržte, za chvíli jsem zpět.
2: Film Time na Rádiu Čas.
3: Rádiu Čas. Hity, které milujete.

0: Rádiu Čas.
1: V dnešním Film Timeu pro vás mám ještě jeden snímek a jak jsme nabírali na kontroverznosti, tak tady je to vůbec ten nejodvážnější a nejpikantnější. Co taky čekat od životopisu kapely Mötley Crüe? Tuhle čtveřici doprovázeli skandály od počátku a svým způsobem je tomu dodnes. Film vychází z oblíbené knihy a dostal i stejný název The Dirt.
2: Sorry, what?
3: This music's way too heavy, baby.
2: Thank you. And why don't we just tune it all down a whole step so that you can...
4: Just play it faster, too.
2: If you really stretch out the chorus, and you punch the top, man.
4: Okay.
2: Hit this note, right here. And muzzle that.
3: Hey!
1: Samozřejmě se do filmu nevešly všechny eskapády, které čtveřice Six, Lee, Neil a Mars způsobila. Ale i tak se jedná o místy mrazivou, místy černohumorně vtipnou jízdu, kde nechybí stěžejní hity Mötley Crüe. Nacpat mnohaletý příběh kapel či zpěváku do jednoho filmu je vážně těžká záležitost. Ne všichni prostě budou spokojeni, tak to prostě je. Ale ještě jednou opakuji, všechny dnešní filmy vám určitě doporučím, no a zbytek už je na vás, názor si udělejte sami. Já vám ale určitě moc děkuju za přízeň a už teď se těším na příští týden, kdy bude nový Film Time.
0: Film Time. Film Time. Na Rádiu Čas.
5: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná Fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
6: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
7: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
6: Hity, které milujete.
8: Radio Čas.
9: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
10: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
11: Domov pod Vinnou horou v Hlučíně přijme všeobecnou i praktickou sestru s náborovým příspěvkem až 90 000 korun. Benefitem může být i služební byt. Přidejte se k týmu, kde má vaše práce smysl. Více na www.dbvh.cz nebo na Facebooku Domov pod Vinnou horou v Hlučíně.
12: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu. Bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
0: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
6: Rádiu Čas.

0: Probouzíte se do posledního dne tohoto týdne, začíná neděle s datem 24. května, vyladíte Radio Čas. No a přátelé, do Vánoc nám zbývá 7 měsíců. No tak to je samozřejmě for, že ano, tím jsem vás chtěla jenom trochu poškarlit a taky pobavit, tak snad se podařilo a bude se vám aspoň lépe vstávat. Čeká nás další krásný den, v rámci kterého teploty můžou dosahovat tropických hodnot, ale o počasí si víc řekneme za chvíli. Teď si užívejte příjemného rozkoukávání a pomalého rána, na které přes týden není tolik času. Co si budem? My spolu budeme užívat nedělního dne ve velkém, nejprve se zorientujeme v tom dnešním datu a pak si řekneme, co se kde děje nového, co důležitého se za uplynulé dny stalo a taky vás nalákám na dny nadcházející. Bude toho dost, ale protože je neděle, není kam spěchat, tak to budeme brát všechno hezky postupně. Kiki Střelcová vás z Rádia Čas zdraví, přeju pohodovou neděli, no a za okamžik další hity, které milujete.
1: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru.

oblohu. Přátelé, ráno máme v celé republice slunečné, nedělní start je tak jako korálek. Aktuálně s teplotama mezi 19 až 22 stupni. Nejtepleji je teď ovšem krátce po 9 v Mostě přes 28 stupňů Celsia. No tak zdravíme na severozápad republiky a nezapomeňte, přátelé, dodržovat pitný režim. To se ale týká úplně všech. No ale v průběhu dne se postupně od severu začne objevovat oblačnost, nejvíce mraků pak bude na severu Moravy a taky na východě Čech. Pouze ojedinělé se můžou objevit nějaké ty jarní přehánky či bouřky, no a v maximech letních 26 až 30 stupňů Celsia. Přičemž vzhledem k tomu, kolik mají v Mostě teď, tak já myslím, že vy tam tu třicítku, přátelé, rozhodně překročíte. No a k tomu nám bude pofukovat příjemný severní vánek, to jen tak na osvěžení. No a kdybyste se ale potřebovali schladit, skočte si prosím vás do Vsetína. Tam aktuálně mají necelých 9 stupňů. Já vám všem přeju krásné nedělní ráno, ano, krásný nedělní den. No a z Rádia Čas už posílám Michaela Jacksona. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Čas.
1: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas. Partnerem pořadu je
2: Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Zapomeňte na obyčejný výlet. V sobotu 30. května se Archeopark Chotěbu z Podobora mění v dobrodružnou expedici pro celou rodinu. Děti čekají úkoly, zkoušky odvahy a hledání pokladu. Těšte se na loutkové divadlo, bubenickou show, žongléra i lidovou hudbu a mnohé další. Startujeme v 9 hodin. Vstup je zdarma. Více na muzeum.cz. Pořadatelem akce je Moravskoslezský kraj.
5: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
6: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
7: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
6: A maminka se mnou.
7: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A budou otvírat nové pobočky. Více na centrum Kristýnka.cz.

Tas a Kristina. Za mikrofonem Kiki Střelcová, no a 24. den měsíce května nám, přátelé, začal. Zároveň užíváme posledního dne tohoto týdne. Krásné dny nás čekají ovšem i po víkendu, o tom si ale více povíme později, na co se můžete těšit v rámci 22. týdne letošního roku. No ale dnes je dnes, tak si užívejme víkendu. Ať už někam vyrazíte nebo zůstanete doma či na zahradě, tak si tu neděli pořádně užijte a nezapomeňte si odpočinout. No a taky určitě nezapomeňte poblahopřát Janičkám a Vaneskám, které slaví jmeniny, a taky svým bratrům, pokud nějaké máte, protože podle amerického kalendáře patří dnešek právě bratrům. A to není všechno, taky šnekům. No, takže pokud někdo máte vytříbený jazyček a nebo jste odvážní, tak si téhle, podle některých, pochoutek můžete pochutnat a vychutnat si a tímto tak oslavit i Národní den šneku. Já to teda s dovolením oslavovat nebudu, protože jediné šneky, které jím, jsou ti skořicoví, a těch se to dneska bohužel netýká. Pokud i vy něco slavíte, přeju všechno nejlepší, no a my se za chviličku podíváme na další události, které se váží k dnešnímu datu. Teď už další z hitů, které milujete. Fajn poslech.

0: Radio Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Na Poetiku se můžete těšit každou chvíli na vlnách Radia Čas. No a my se, přátelé, rozkoukáváme do 24. květnového dne, kdy svátek slaví Jany a Vanesy. No a dneska připomínáme i jedno velice smutné výročí. Přesně před 16 lety nás opustil skvostný český hlas, který se vryl do srdcí nejen svému blízkému okolí, ale taky široké veřejnosti celé České republiky. Přátelé, Petr Muk, zpěvák, který odešel právě před zmíněnými 16 lety 24. května. Zpěvák trpěl bipolární poruchou, no a byť s ní se teda snažil statečně prát, tak nad ním mnohdy mívala převahu. K tomu se Petr Muk navíc rád napil, což se mu nakonec stalo osudným. V květnu 2010 byl Muk nalezen bez známek života ve svém bytě v důsledku udušení vlastními zvratky v pouhých 45 letech. V krvi mu tehda našli přes 2,5 promile alkoholu. Loni by oslavil 60. Taková škoda ho byla. Tak si ho za chviličku na Rádiu Čas připomeneme taky hudebně. Teď už Poetika.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Dámy a pánové, Česko má novou Miss v rámci soutěže krásy Miss Czech Republic. No a tou se stala 22letá Lucie Písková. Na tuhle tu krásku se blíže podíváme více v příští hodině, ale můžu vám říct, že to byla horká favoritka. No a i ve finálový večer se jí dařilo a opravdu si tento titul obhájila. Nicméně, jak už jsem před chviličkou zmiňovala, dneska je tomu 16 let, co nás navždycky opustil Petr Muk a my si ho v těchto chvílích na rádiu Čas připomeneme. Jedním z jeho skvostů, co se muziky týče, song Stín katedrál. Ten já vždycky od malička milovala. Tak si ho pojďme společně pojďte si ho společně se mnou vychutnat a užít a zavzpomínat tak na Petra Muka.
1: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas.

0: Na rádiu čas Bad Boys Blue, přátelé. Desátá nám odbíjí a v této hodince se můžete těšit na pár tipů, kam můžete vyrazit v novém týdnu. Také přijde jedna z milých nedělních návštěv, konkrétně Milan Gelnar s přehledem a výhledem na nadcházející dny. No a budeme se věnovat i krásným ženám, protože včera večer proběhlo finále soutěže Miss Czech Republic. K tomu hity, které milujete, a já vám přeju krásnou neděli s aktuálními teplotami mezi 21 až 24 stupni. Z rádia čas vás zdraví Kiki Střelcová.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Ale co ti napsala sestra?
5: Segra? Rádio, doufám, že se Lenička velkými písmeny, vím, že to má ráda, když se jí tak říká, ale nebude jasně, zlobit, jasně. Ale já vidím růžovou, až kam se podíváš.
4: Tak ukaž mi tu zprávu. Radulko zlatý, to je lila. Barvy na všechny způsoby, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
5: Aneb, byla to lila.
3: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Já čas 9 minutek po 10. dopolední. Já doufám, že si všichni užíváte pohodového nedělního dne. No a jak to bude vypadat po neděli, tak to se uvidí, přátelé, protože už tady se mnou ve studiu je Milan Gelnár, který přináší vize nového týdne. Tak Milane, snad máš pro nás samé dobré zprávy.
1: Počátek týdne bude o něco klidnější a příjemnější než týden předchozí. Věci by se měly více sklidňovat. Větší bude naše nápaditost, navíc můžeme šťastných náhod, těžkosti, ale můžeme očekávat v životě milostném. Střed týdne bude opět náročnější než jeho začátek. Tlaky způsobené karmickými příčinami budou větší a naše prožívání emocí dramatičtější. Konec týdne by měl probíhat ve stejném duchu. Nicméně více by nám měla fungovat intuice a také nápaditost a rychlost myšlení by měly být větší. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnár. Rádio Čas.
0: Které milujete. Hity, které milujete.

0: No a teď už, přátelé, na rádiu čas pomaličku vzhůru do nového týdne. Budeme se těšit na to, co přinese.
1: Rádio čas. Pojďte se bavit.
0: A přinese toho opravdu opět a zase hodně. Začneme příštím víkendem, konkrétně sobotou. Pardon, to není příští, to je až přes příští víkend. Tak, sobotou 13. června, kdy se uskuteční jubilejní 10. ročník rozmarných slavností řeky Ostravice, což je už tradiční sjezd netradičními plavidly, pořádaný právě na řece Ostravici. No a zúčastnit se ho můžete i vy se svojí posádkou. Nezapomeňte, že hlavně musíte být kreativní, co se vaší loďky týče, no a pak se musíte přihlásit do formuláře, který bude k dispozici do 5. června letošního roku. No a ten najdete na webových stránkách rozmarneslavnosti.cz. Takže pokud rádi sjíždíte řeky a jste v tom zdatní, určitě neváhejte. No a přátelé, už od zítra se budete moct nebo spíš se bude moct několik vybraných školáků z našeho Moravskoslezského kraje virtuálně podívat do vesmíru. Jak to? No, do Moravskoslezského kraje totiž na celý týden přijíždí jedinečná vesmírná show v podobě raketoplánu Spacebus. No a zúčastní se jí několik školáků z několika různých měst. Zítra v pondělí dorazí 18 metrů dlouhý raketoplán na náměstí v Krnově. Radovat se z něj v následujících dnech budou taky školáci v Bruntále, v Havířově i v Novém Jičíně. Přičemž v sobotu, předposlední květnový den, bude vesmírná raketa Spacebus zpřístupněná veřejnosti, a to v Ostravě, Dolních Vítkovicích. No a akce je pod záštitou hejtmana Josefa Bělici a senátora Ladislava Václavce, a pokud byste se jí i vy chtěli zúčastnit, tak nezapomeňte příští sobotu v Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Tento pátek byl naším hostem primátor statutárního města Opava Tomáš Navrátil. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší město Opava. Místo, kde je lidem dobře.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Moravskoslezská nemocnice Opava vás srdečně zve na den otevřených dveří své porodnice. Ve středu 27. května od 11 do 18 hodin si můžete prohlédnout nadstandardní podmínky a prostředí porodnice, porodní a operační sály, včetně novorozeneckého oddělení. Součástí akce je rovněž konzultace s lékaři, porodními asistentkami nebo dulami a spousta zajímavých novinek. Moc se na vás těšíme. Přijďte se přesvědčit o vlídném a rodinném prostředí porodnice v Opavě. Více na msnopava.cz/porodnice.
5: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
6: KP Revital CZ. Jsme partner pro vaše stavby, rekonstrukce a revitalizace v celém Moravskoslezském kraji. Za tým KP Revital Kamila Peterová.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: republika má novou Miss, která nás bude reprezentovat taky na světové soutěži Miss World. Korunku krásy včera večer vyhrála 22-letá brunetka, studentka Pražské metropolitní univerzity Lucie Piskova. Musím říct, že za mě teda opravdu nejpěknější slečna, líbí se mi ovšem víc, když není úplně přemalovaná. Tu přírodní krásu má opravdu vydařenou a vy víte, že já nejsem na ty umělotiny, které se nechávají různými způsoby vylepšovat, oceňuji přirozenou krásu. Nicméně i tahle ta slečna, teda si představte, v minulosti podstoupila korekci nosu. No, těžko říct, z jakého důvodu, nicméně je opravdu nejmilejší. A podle poroty oplývá také nejkrásnější postavou. Titulu se taky dočkala Dominika Alagia, kterou můžete znát z loňského ročníku Love Islandu, kde sice lásku nenašla, za to se jí splnil sen získat titul, a to Miss Grant. No a dařilo se nakonec i její protivnici, předchůdkyni účasti reality show Love Island, Haně Dětkové, která se stala Miss Earth. Všem krásným slečnám gratulujeme. No a tady už jsou další hity, které milujete.
1: Rádio Čas.
2: Asi takovej pocit, jako je bodnutí nože. Asi takovej pocit, špatně tě slyším, cože ty se snad bojíš, no to je síla, to žene mi do očí se.
1: Rádio Čas. Hity, které miluje.

0: Na vašich přijímačích je Rádio Čas. No a kdo uznáváte křesťanské tradice, tak nejspíš víte, že 24. května, tedy dnes, se slaví takzvaný svatodušní svátek, pojmenovaný jako letnice. No a víte, že tímto dnem, přátelé, až vrcholí období Velikonoc, které se právě, že ty letnice se slaví právě 50 dnů po velikonoční neděli. No a to je právě dneska. Oficiálně se tomu teda říká Boží hod svatodušní, který vždy připadá na neděli a celé letní období, pak nebo to letnické období, končí za 11 dnů, a to ve čtvrtek, slavností tělem a krve páně. Svatku se také říkávalo jako takzvaný zelený, a to kvůli tomu, že všechno kvete a je samozřejmě zelené. No, naši předkové tímto dnem zahajovali taky oficiálně koupací sezonu venku, protože se říkávalo, že na svatý duch do vody buch. Ježíš, mě se tak líbí, jak ti naši předkové byli kreativní.
1: Když uvidíte Alp

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Obědová hodinka, teda předposlední. Poslední předobědová. Tak se mi to nějak dohromady smotalo, přátelé. Máme 10 hodin 58 minut k tomu, ladíte rádio Čas. No a po 11. si řekneme o nějakých těch novinkách, ať už ze zahraničí, tak taky z domova. Kiki Střelcová vás zdraví. Já doufám, že si všichni užíváte krásného dne. Aktuálně se nám ty teploty hýbou v rámci Česka mezi 22 až 25 stupni Celsia. Je před náma opravdu krásný den, tak jej užívejte naplno, no a za okamžik už další várka hitů, které milujete. A věřte, že se máte na co těšit.
1: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Ale co ti napsala sestra?
4: Segra? Rádio doufám, že se Lenička velkými písmeny, vím, že to má ráda, když se jí tak říká, a nebude jasně, zlobit, jasně. Ale já vidím růžovou, až kam se podíváš.
3: Tak ukaž mi tu zprávu. Radilko zlatý, to je lila. Barvy na všechny způsoby, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
4: Aneb, byla to lila.
2: Rádio.

0: Čas.
1: Hity, které milujete.

0: která nás letos, v letošním roce, konkrétně na konci března, poctila svojí návštěvou. No a teďka, kdo jste ji viděli, tak jste mohli na její koncert v Praze zavzpomínat s rádiem Čas. My máme 24. květen a vím, jsem si toho vědoma, jakože nejsme ještě ani v polovině letošního roku, no ale víte, jak to je, na takové ty velkolepé akce je třeba se nachystat a počítat s nimi s dostatečným předstihem. No a to bude taky případ jedné senzace, která dorazí do Česka na jaře příštího roku. Takže další velkolepý koncert. Už jste slyšeli o tom, která hvězda z devadesátek k nám přijede? Ne? No tak na to si, přátelé, rozhodně počkejte. Yes.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

Dámy a pánové, v příštím roce 22. května 2027 dorazí do Česka divoký anděl. Kráska, která se proslavila v 90. letech minulého století. Natálie Oreiro. Po dlouhých 26 letech se fanoušci téhleté urugvajské herečky a zpěvačky konečně zase dočkají. Natálie Oreiro totiž v příštím roce slaví neuvěřitelného mimochodem půl století na téhle planetě, přátelé, jo? No a právě krátce po svých 50. narozeninách přijede slavit se svými fanoušky i k nám do Česka. Konkrétně to pak bude na pražském výstavišti v Holešovicích. Takže kdo byste chtěli vidět divokého anděla naživo, tak si nezapomeňte poznačit 22. květen příštího roku a já věřím, že o tuhletu pecku Natálie určitě své fanoušky

0: maličku pokračovat dále. V předobědovém čase se chystá další Natálie v playlistu, ale tentokrát to bude Natálie Imbruglia, ale třeba taky, opět a Radeček se dostaví a bude i Shawn Mendes s Camilou Cabello. Tak zůstaňte s námi.
1: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
2: KP Revital CZ, vaše stavební společnost z Moravskoslezského kraje. Stavíme školy, školky a veškerou občanskou vybavenost. Za tým KP Revital Kamila Peterová.
3: Zapomeňte na obyčejný výlet.
4: V sobotu 30. května se Archeopark Chotěbu z Podobora mění v dobrodružnou expedici pro celou rodinu. Děti čekají úkoly, zkoušky odvahy a hledání pokladu. Těšte se na loutkové divadlo, bubenickou show, žongléra i lidovou hudbu a mnohé další. Startujeme v 9 hodin. Vstup je zdarma. Více na muzeum.cz. Pořadatelem akce je Moravskoslezský kraj.
5: Hity, které milujete.

0: Když se teďka s rádiem Čas nacházíme v tom předobědovém čase a ve spoustě domácnostech se jistě připravuje nedělní oběd, no tak mi to nahrává na otázku, jestli už jste zapojeni do naší obědovky rádia Čas, přátelé. Předobědová soutěž, díky které si můžete zajít na oběd úplně zadarmo a dokonce ne sami, ale i se svými kolegy. Podřízenými, případně nadřízenými, jestli si potřebujete šplhnout, případně zvýšit plat. Stačí proto udělat pár jednoduchých kroků, otevřít webové stránky Rádia Čas, sekci obědovka, vyplnit malinkatý formulář, kde po vás chceme opravdu jen to nejdůležitější. Vaše celé jméno, číslo na vás, e-mail a taky název firmy, kde pracujete. No, pak už nám to jenom odešlete a čekáte v rámci všedních dnů, jestli vám kolega Aleš Klubal mezi 11. a 12. dopolední zavolá. No a pokud ano, tak jíte zadarmo. No a to se vyplatí.
1: Obědovka Rádia Čas.
2: Rádio Čas.

0: Doufám, že se necháváte unášet těmito skvostnými tóny, které zněly teď na rádiu Čas v podání kapely Disturbed. No a protože jsem vám slibovala novinky nejen ze showbiznisu, ale taky z Moravskoslezského kraje, tak od toho už teďka tady mám další milou nedělní návštěvu a to je Marcelka Fabiánová, která pro nás má připravené další vydání Okénka Moravskoslezského kraje. Marcelko, je to tvé.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas.
2: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. Moravskoslezský kraj dokončil velkou rekonstrukci budovy Centra rodinné podpory v Karviné. Objekt z 30. let minulého století prošel kompletní modernizací, která umožnila sjednotit služby organizace do jednoho místa a vytvořit tak důstojné, bezpečné a příjemné prostředí pro klienty i zaměstnance. A jaké služby nabízí, to už nám prozradil náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
3: Je to i o pomoci, co se týče třeba při mezigeneračních krizích, při manželských krizích. A ta pomoc je velmi jakoby obšírná a tím zdůvodňuji i změnu toho názvu, že jsme změnili název Centrum psychologické pomoci na Centrum podpory té rodiny.
2: Nové prostory tak nabídnou klientům více soukromí a větší komfort. Služby jsou určeny obyvatelům Karviné a okolí a jsou poskytovány zdarma.
1: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na rádiu Čas.
2: A Moravskoslezský kraj také podpořil kulturu v regionu. 55 milionů korun tak zamíří na velké festivaly i komunitní akce. Absolutní novinkou je spuštění speciálního dotačního programu pro prestižní projekty, které mají nadregionální a mezinárodní přesah. Více podrobností dodává náměstek hejtmana Petr Harvánek.
4: Chceme, aby lidé měli možnost zažít špičkové umění doma a zároveň, aby Moravskoslezský kraj byl vnímán jako místo, kde vznikají silné, inspirativní a mezinárodně respektované projekty. Podpora, kterou poskytujeme, pomáhá rozvíjet kreativitu, posiluje identitu regionu. Přináší zároveň benefity nejenom kulturní, ale i ekonomické.
2: Mezi podpořené akce patří například velké letní hudební festivaly, jako je Colors of Ostrava, Beats for Love, Štěrkovna Open Music, Frýdecko-Místecký City Fest a nebo Svatováclavský hudební festival. Díky podpoře se i letos také uskuteční nejvýraznější divadelní festival v regionu Dream Factory Ostrava, ale i Mezinárodní festival designu. Peníze dostanou i aktivity, které mají za cíl uchování a rozvoj kulturního dědictví a tradic, ale nezapomíná se ani na podporu regionálních autorů. A to je taky pro tento týden vše, tak naslyšenou opět příště.
1: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na Rádiu Čas.
5: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
1: Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-Opava.cz.
6: Partnery akce jsou
7: Severomoravské vodovody a kanály.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: že vás skali s Terezou Kernlovou pěkně nejenže roztančili, ale taky rozespívali jako mě tady ve studiu Rádia Čas, kde nám právě odbíjí pravé poledne, přátelé, takže kdo společně s námi usedáte k obědu, přeji z Rádia Čas dobré chutnání, hlavně ať vám šmakuje, nic nezaskočí, v klidu si vychutnejte nedělního obědu. Kiki Střelcová vás zdraví, no a za okamžik pošlu další nálož hitů, které milujete. Těšit se můžete na Lady Gagu, taky Terezku Maškovou s Markem Lamborou. Bude Alphaville, Whitney Houston a spousta dalších. Nicméně, když se teďka podíváme na rtutě teploměru, tak ty nám, přátelé, šplhají každou minutou a aktuálně se v rámci celé republiky hýbeme mezi 23 až 27 stupni, přičemž nejtepleji je opět a zase v Mostě, kde mají aktuálně přes 34 stupňů Celsia. No tak do Mostu přejeme příjemné tropické nedělní odpoledne, no a vám všem užívejte teplého nedělního odpoledne.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Ale co ti napsala sestra?
5: Segra? Rádio, doufám, že se Lenička velkými písmeny, vím, že to má ráda, když se jí tak říká, ale nebude jasně, zlobit, jasně. Ale já vidím růžovou, až kam se podíváš.
4: Tak ukaž mi tu zprávu. Radilko zlatý, to je lila. Barvy na všechny způsoby, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
5: Aneb, byla to lila.
3: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

jste z Rádia Čas. Za chvilku už pošlu Lady Gagu, bude taky Alphaville a spousta dalších. Nicméně, my máme dneska 24. víkend a dneska je to 50 dnů od velikonoční neděle, přátelé. No a na tuto neděli tak připadají letnice, které slaví teda křesťané jako takzvaný svatodušní svátek. No a neděle ve slavícím duchu se ponese taky u jedné z nejpěknějších a nejtalentovanějších českých hereček, teda zpěvaček, která bývá obsazována do hodně muzikálů, protože je pro ně doslova jako stvořená. A řeč je naši milí o Leoně Machálkové. Rodačka z Přerova slaví krásných 59 let. Narozeniny dneska má také bývalý fotbalista Vladimír Šmicer, který bude oslavovat 53. No a kromě Petra Muka, který nás opustil před 16 lety, vzpomínáme i na českého herce velmi specifického vzhledu Františka Husáka. Pro ty, co se nechytají, jedna z ústředních postav trilogie o rodině Homolkových, který stvárnil manžela Heleny Růžičkové. Z Rádia Čas přijdu taky krásný svátek Vanesám a Janám. No a právě pro vás, co dneska něco slavíte, už letí Lady Gaga. Rádio Čas.

0: Nedělní den máme na rádiu Čas v plném proudu, překlenuli jsme se do odpoledních chvil, no a právě i dnes odpoledne vás po 14. čeká repríza Music Boxu Aleše Šklubala, který už se na vás těší, no a hned zítra v podvečer se můžete těšit na další nové vydání tohoto oblíbeného hudebního pořadu. No a jinak tomu pochopitelně nebude po víkendu v dalších dnech jinak, ani co se týče dalších pořadů, na které jste zvykli na našich vlnách, kdy se pro vás už v těchto chvílích chystají premiérové díly vámi oblíbených pořadů, jako jsou Ženy v čase, Film Time či Energiemi. Spousta zajímavého povídání, k tomu zajímaví hosté, no a dalším z nich bude i host Táni Bystroňové v rámci Selfie s Táňou. Talk show na jejíhož další vydání se taktéž můžete těšit v novém týdnu. No a taky nezapomeňte, že pan doktor obezitolog Evžen Machytka, který byl v minulém týdnu naším vzácným hostem, se bude pravidelně, stejně jako Táňa Bystroňová, objevovat na obrazovkách v rámci televize Relax. Na pana doktora se můžete podívat každou středu za 5:05 odpoledne.
1: Zapomeňte na obyčejný výlet. V sobotu 30. května se Archeopark Chotěbu z Podobora mění v dobrodružnou expedici pro celou rodinu. Děti čekají úkoly, zkoušky odvahy a hledání pokladu. Těšte se na loutkové divadlo, bubenickou show, žongléra i lidovou hudbu a mnohé další. Startujeme v 9 hodin. Vstup je zdarma. Více na muzeum.cz. Pořadatelem akce je Moravskoslezský kraj.
2: Thermal Park Dunajská Streda. To musíš spoznat. Čeká na vás 10 bazénů, toboganová veža a športové ihriska. Vodné bicykle, paddleboardy a kajaky. Množstvo animačních programů a ubytování priamo v areáli. Kemping, penzion a hotel. To je Thermal Park Dunajská Streda. Těšíme se na vás. www.thermalpark.sk.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Na Radio Čas nám dohrává úžasná Whitney Houston, přátelé. No a my se teďka budeme na Radio Čas připravovat na opravdu velkolepou show, která dneska, si představte, vypukne v Kladně, kam míří karvinské majoretky Juventus v Grand Seniorech, které budou soutěžit právě v rámci tohohle vystoupení s pompony. Závodit dneska budou po 17. hodině. No a tak i my jim z Rádia Čas přejeme hodně štěstí, budeme držet palce, děvčata, a i kdybyste rovnou na krásně nevyhráli, tak hlavně je to o tom si to užít, že jo, a zažít si ten pocit. Jenom, přátelé, abyste měli jako představu, jo, tak Grand Seniorky, to jsou slečny, dámy, ženy a dívky od dospělého věku až po seniorky. Takže opravdu to stojí za to tady tyhle ty dámy vidět. No, pokud byste někdy někde měli možnost, tak si to rozhodně nenechte ujít. Nicméně já budu dneska držet palce, ať to vkladně dobře dopadne. No a tady musím samozřejmě poslat tématický song od Queenu. Tak děvčata, zlomte vás.

0: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Tento pátek byl naším hostem primátor statutárního města Opava Tomáš Navrátil. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
0: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Tento pořad vám přináší město Opava. Místo, kde je lidem dobře.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
5: Domov pod Vinou horou v Hlučíně přijme všeobecnou i praktickou sestru s náborovým příspěvkem až 90 000 korun. Benefitem může být i služební byt. Přidejte se k týmu, kde má vaše práce smysl. Více na www.dbvh.cz nebo na Facebooku Domov pod Vinou horou v Hlučíně.
6: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu. Bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.

0: Už zítra čeká školáky Moravskoslezského kraje nevídaný zážitek, a to virtuální let do vesmíru, který se koná pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje Josefa Bělici a taky senátora Ladislava Václavce. Přátelé, akce Space Bus, která dovede vyloženě školáky do vesmíru, přijíždí na týden právě do Moravskoslezského kraje. Navštíví ji děti z několika měst, ale pozor, protože jde o akci, která je opravdu pořádaná jen pro školní děti, tak vy se na ní v rámci veřejného představení můžete zajít podívat už příští sobotu, tedy předposlední květnový den, do dolní oblasti Vítkovic v Ostravě. No a pak tady je akce, která bude až 13. června, nicméně nejvyšší čas se do ní registrovat. Přátelé, 10. ročník rozmarných slavností řeky Ostravice, která se bude jako tradičně sjíždět plavidly, které úplně tradiční nejsou. No a pokud máte nějakou partiu, se kterou byste chtěli zdolat řeku Ostravici na nějakém zajímavém lodítku, tak se registrujte na rozmarnýchslavnostech.cz do 5. června. No a pak už stačí jen si akci pořádně užívat.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Nedělní odpoledne trávíte s rádiem Čas s Kiki Střelcovou za mikrofonem. No a po 13. si řekneme nějaké ty hudební novinky, které se udály v uplynulém týdnu a nebo se naopak chystají. K tomu spousta hitů, které milujete. No a přátelé, pokud budete vyrážet ven, tak se určitě nezapomeňte namazat krémem na opalování, protože venku rtutě teploměru dosahují 25 až 28 tropických stupňů. Tak si užívejte slunečnou neděli s rádiem Čas i nadále. No a za okamžik už Tereska Kerndlová.
1: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazén-online.cz.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Ale co ti napsala sestra?
4: Segra? Rádio doufám, že se Lenička velkými písmeny, vím, že to má ráda, když se jí tak říká, a nebude jasně, zlobit, jasně. Ale já vidím růžovou, až kam se podíváš.
3: Tak ukaž mi tu zprávu. Radilko zlatý, to je lila. Barvy na všechny způsoby, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
4: Aneb, byla to lila. Rádio.

0: Show.
1: Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: jste s rádiem Čas a jednou z velkých událostí, na kterou se můžeme těšit už příští rok, je koncert Natálie Oreiro, přátelé, která přijede 22. května roku 2027 do Prahy, těsně po svých jubilejních oslavách. Tahle urugvajská kočka totiž příští rok oslaví 50. No a rozhodla se je oslavit taky s českým publikem. No ale ještě předtím nás čekají další oslavy narozenin rádia Čas, které budou 21. listopadu opět a zase v Ostravar aréně, kde to máme moc rádi a bude to opravdu velkolepé. Kromě Leny a Davida Kolera přijedou legendární Olympik. A pozor, pařit budeme i se zahraniční hvězdou, legendárními finskými Europe, kteří se v rámci 40. výročí vydání alba The Final Countdown jako na jediné místě v Česku objeví právě na našem megakoncertu. A to si, přátelé, nemůžete nechat ujít. No a ještě předtím budou republiku obrážet taky pánové z MiG-21, kteří v uplynulém týdnu dali na vědomost, že na podzim vyrážejí na turné, jehož vyvrcholením bude koncert v pražské Lucerně 9. října. No, těch akcí je spoustu a já myslím, že jich ještě přibyde a aspoň se máme zase na co těšit.
1: Hity, které milujete.

0: přijde někdo z kolegů pozdravit, pokecat. No, mám opravdu úžasné kolegy a parťáky na rádiu Čas. No a teďka jeden z vedlejšího studia z rádia Časrok, Aleš Krejčí. Ahoj.
1: Dobrý den, dobrý den.
2: Ahoj to všichni posluchači rádia Čas.
0: No prosím tě, to je fajn, že ty vždycky tady přijdeš tak na pokec, pohovoříme, probereme, co jo. Se dá. To vždycky říká i Majky, že my stihneme během pár minut probrat úplně všecko.
2: Ale já jsem byl vtažen. Já jsem šel kolem dveří a normálně jsem byl i vyzut z bot, jak rychle mě jsem vtáhla. Tak a teď budeš mluvit za mikrofonem.
0: Přátelé, on teda pěkně kecá, to není vůbec žádná pravda. Ne, já vždycky jen případně jako pod psychickým nátlakem lákám, ale to je jediné.
2: Tak dneska to bylo fyzické, to byl atak. Ne, přišel jsem sem samozřejmě dobrovolně. Takže...
0: To je milé, děkujeme, že jsi nám to osvětlil. A chtěl jsi nám říct něco chytrého?
2: Já nikdy nic chytrého neříkám, takže to nepomůže.
0: Dobrá, tak my si dáme další muziku. Čeká nás Kygo, to asi vzhledem k tvému hudebnímu zaměření. No, ti to asi nic neřekne, ale naši posluchači to mají rádi, takže my posíláme a přejeme hezké nedělní odpoledne.
2: Užijte si odpoledne.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas. Moravskoslezská nemocnice Opava vás srdečně zve na den otevřených dveří své porodnice. Ve středu 27. května od 11 do 18 hodin si můžete prohlédnout nadstandardní podmínky a prostředí porodnice, porodní a operační sály, včetně novorozeneckého oddělení. Součástí akce je rovněž konzultace s lékaři, porodními asistentkami nebo dulami a spousta zajímavých novinek. Moc se na vás těšíme. Přijďte se přesvědčit o vlídném a rodinném prostředí porodnice v Opavě. Více na msnopava.cz/porodnice.
4: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Kvíny. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
5: KP Revital CZ. Jsme partner pro vaše stavby, rekonstrukce a revitalizace v celém Moravskoslezském kraji. Za tým KP Revital Kamila Peterová.

0: trávíte s rádiem čas venku, přátelé, máme nádherně rtuče teploměrů, atakují na některých místech dokonce až tropickou třicítku. No a s tímhletím krásným počasím teda vylejzáme z nor útrop studií my moderátoři a užíváme si jako třeba i takových těch venkovních moderovacích akcí.
1: A kdo ještě nevylezl z nor ani ze studia a stále je pořád tady a obtěžuje? Je moderátor z vedlejšího studia.
0: Ano, Aleš Krejčí, přátelé. No to by se tady u nás nějak líbí, čoveče. Ale jo. Víš, co mě napadá, když jsme u těch venkovních moderovacích akcí? Protože já vím, že máš za sebou první nedávno takovou oficiální venkovní akci. Tak jaké to je pro tebe moderovat takhle před lidma a vylézt opravdu z té nory?
1: No, jako ani nevím, jak jsem k tomu přišel, k téhle akci, jo. To ještě pořádně, teprve mám za sebou nějakých úvozovkách pár víkendů na vedlejším rádiu a najednou živá akce, jo. Tak samozřejmě z mé strany čistý amatérismus, jo, protože moderovat rádio a moderovat živou akci, to jsou dvě rozdílné věci, naprosto rozdílné věci. Ale i tak jsem si to užil, jo. Překvapivě nervózní jsem nebyl, ale byla tam taková ta strnulost a úplně to nešlo tak, jak by to mělo jít, ale to nevadí.
0: Ale hele, seš úplně poprvé, jo, jsem v tomhle nový světě. Úplně, no. Já musím, přátelé, říct, že Aleš byl do nedávna vlastně zcela nepolíbený, jo. On opravdu byl vybrán z davu, takže si to představte, jako kdybyste vy teďka místo z posluchače by se z vás stal moderátor rádia čas, takže o to víc se to cení, no, klobouk dolů.
1: Samozřejmě ani v tom rádiu to zatím není, kdo ví, co to moje moderování práce učím, jako jo, ale tak realita je taková, tak to ne, o to nejde, ale realita je prostě taková.
0: Ale posluchači tě mají rádi.
1: Každopádně, abych se vrátil k té živé akci, tak spíš takový střípek k pobavení během té cesty na tu akci, jo, protože jeli jsme s Kristýnkou právě do Bruntálu.
0: Co vytáhneš na mě, to jsem zvědavá.
1: Což je nějaký kus cesty a v autě se stala taková vtipná příhoda po cestě, tak to si vzpomeneš postupně možná, kdy já jsem teda řekl, že pustím CDčko, pustím hudbu, že tam dám YouTube. No a přece jenom, jak mám postarší auto, tak nějaký aerodynamický hluk tam je v tom autě, jo. A Kristýnka na to, YouTube? A říkám, aha, YouTube, Jedničko a Fabie, staré rádio, které umí jenom CDčka, displej maximálně tak veliký, že se sotva vlezou číslice času a i tak vypadávají z toho displeje v úvodovkách, jo. A Kristýnka se zeptá, YouTube? No určitě.
0: No jo, no přátelé, evidentně byť jakožto 90-kové dítě, jsem už těmi moderními technologiemi velmi poznamenaná.
1: Takže pustíme YouTube mojí staré Fabii.
0: No ale nicméně, slyšíte to sami, já myslím, že Alešovi to moderování jde krásně. Rádio.

Nedělního odpoledne užíváte s rádiem. Čas taky s Kiki Střelcovou, ale mě už tady za necelou čtvrt hodinku vystřídá kolega Aleš Šklubal, který pro vás přinese reprízu pořadu Music Box, takže se máte opravdu na co těšit. Víte, že Aleš se

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Ale co ti napsala sestra?
2: Segra? Rádio doufám, že se Lenička velkými písmeny, vím, že to má ráda, když se jí tak říká, ale nebude jasně, zlobit, jasně. Ale já vidím růžovou, až kam se podíváš.
1: Tak ukaž mi tu zprávu. Radilko zlatý, to je lila. Barvy na všechny způsoby, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.
2: Aneb, byla to lila.
0: Rádio Čas. Music Box Rádia Čas.
3: Dneska to bude pořádná jízda napříč časem, hudební mežmáš, kde se potkají kazety s TikTokem. Z časáckého studia pozdravu Aleše Šklubala a startujeme v osmdesátkách, kde muzika měla šmenc, syntetizátory vládly světu a klipy byly stejně důležité jako samotné písničky. Byla to doba, kdy se hudba poslouchala z Walkmanu a člověk si musel písničku fakt odžít. Žádné skipování po 5 sekundách jako dneska. Rick Astley se stal ikonou díky svému hitu, který paradoxně znovu ožil o desítky let později díky internetu. A jen pro zajímavost, tenhle hit byl součástí produkční továrny Stock Aitken Waterman, která chrlila jednu hitovku za druhou. A pak tady máme skupinu Kool & The Gang. Je to kapela, která funguje už od 60 let, ale dokázala se přizpůsobit každé dekádě. Jejich Celebration je doslova univerzální hymna radosti. Hraje se na svatbách, oslavách i sportovních akcích. Prostě song, který by vás roztancoval i na autobusové zastávce. Osmdesátky tady byly o energii, radosti a velkých refrénech. No a přesně to si teď připomeneme. Tak si to pojďme užít společně a klidně volume doprava.

0: Hit z Rádia Čas.
1: A v něm dneska hudební myšmáš, takže teď naskok do 90. doby, kdy taneční parkety praskaly ve švech. No a Eurodance byl králem. To byla, éra diskoték, neonových barev a nekonečných remixů, které zněly snad úplně všude. Hudba byla přímočará, chytlavá a hlavně nešlo jí uniknout. Třeba Gala se svým Freed from Desire vytvořila skladbu, která se stala tanečním megahitem, a málo kdo ví, že původně šlo o hlubší text, tedy o svobodě od materiálních věcí, ale svět si z toho udělal taneční pecku. Tak a potom je tady Scatman John, neuvěřitelný příběh člověka, který proměnil svůj handicap v přednost. Tady trošku koktal, ale právě díky skat zpěvu se stal světovou hvězdou. Jeho hit je nejen chytlavý, ale také inspirací o překonání překážek. Takže 90. byly divoké, hravé a plné experimentů. A to je na nich to nejlepší. Pojďme tam.

0: Music Box Rádia Čas.
1: A dneska v něm hudební myšmaš a jsme na přelomu milénia, době, kdy internet začínal měnit hudební svět. Jinak byla samozřejmě, všichni vzpomínáme, vypalovaná CDčka a první MP3 přehrávače. Kdo nezažil, nepochopí. Jinak hudba se začala šířit rychleji než kdykoliv dříve a hity se stávaly globálními během okamžiku. Povídat by mohla třeba skupina Mojo, přinesli elegantní spojení house music a disco. A jejich Lady je, no, jejich jediným megahitem, ale za to nesmrtelným. A potom jsou tady také Ozone, to je fenomén, který ukázal sílu internetu ještě před sociálními sítěmi. Dragoste a Dintej se šířila rychle díky amatérským videím, no a stala se jedním z prvních globálních hitů. Nikdo nevěděl přesně, o čem se zpívá, ale všichni jeli, ať už to byly diskotéky nebo z rádia, tak dál to Majahí, Majaho. Milénium prostě bylo o propojení světa. A

0: Box Rádia Čas. Rádio Čas tě zve na Contact Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Matchmatch, Vesna, Čechomor, Vypsaná Fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Contact Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.contactfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
1: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
2: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Zapomeňte na obyčejný výlet.
4: V sobotu 30. května se Archeopark Chotěbu z Podobora mění v dobrodružnou expedici pro celou rodinu. Děti čekají úkoly, zkoušky odvahy a hledání pokladu. Těšte se na loutkové divadlo, bubenickou show, žongléra i lidovou hudbu a mnohé další. Startujeme v 9 hodin. Vstup je zdarma. Více na muzeum.cz.
5: Pořadatelem akce je Moravskoslezský kraj.
6: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
7: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
8: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
7: A maminka se mnou.
8: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
0: Music Box Rádia Čas.
9: A v ně dneska hudební myšmaš byly 80. 90. milénium a teď jsme došli do současnosti, kde je muzika ano velmi rychlá, rychlejší než kdy dříve a trendy se mění, já řeknu ze dne na den. Streaming, sociální sítě, to je dnešní hudební realita, ale pořád platí silná emoce a dobrá muzika vítězí. Miles Smith a Neil Horan zrovna tohle nabídli. Neil, bývalý člen One Direction, ukazuje svou hudební vyzrálost a Miles Smith je jedním z nových hlasů, které, no, stojí za to sledovat. A pak tady máme jméno Damiano David, je to frontman Maneskin, který se nebojí experimentovat. Spojení styla je hitparádovou trefou do černého a za mě to bude jednička. No a když se k tomu tedy přidá Neil Rogers, legenda discofunku, je to zajímavý hudební most mezi generacemi. Současnost je prostě pestrá a přesně takový je i dnešní Music Box s Alešem Šklubalem. Jeho název je Hudební myšmaš.

0: Music Box Rádia Čas.
1: A v něm dnes hudební myšmaš a tak třeba to, co ještě nebylo, co teď hraje nejvíce, to, co slyšíte v rádiích klidně i několikrát denně. Ale ruku na srdce, některé hity si to prostě zaslouží. Ed Sheeran je důkazem, že i jednoduchá písnička může být globálním fenoménem. On začínal a možná víte jako pouliční muzikant a dneska vyprodává stadiony po celém světě a jeho schopnost napsat hit je až neuvěřitelná. A je tady také Alex Warner, je to zástupce nové generace, která už vyrůstala v tom digitálním světě. Jeho muzika je moderní, zasněná a perfektně zapadá do dnešního trendu. Prostě to, co teď letí na sítích. Takže schválně, který z těchto songů vám dneska z Music Boxu zůstane v hlavě.

0: Rádia Jazz.
1: A v něm hudební myšmáš, takže jdeme domů na českou hudební scénu. To je dneska silnější než kdy dřív a rozhodně má co nabídnout. A Mirai patří mezi nejúspěšnější kapely posledních let. Jejich písničky jsou chytlavé, pozitivní a fungují úplně skvěle naživo. Navíc mají dar psát texty, které si zamilujeme. No a ještě jednou hezky a česky se skupinou Opět a Radeček. Oni sází na emoce a blízkost lidem, prostě muzika ze života. A co si budeme, česká muzika dneska drží krok se světem, tak si ji pojďme užít. A nezapomeňte, Music Box Rádia Čas v premiéře vždy v pondělí po 18. hodině a v repríze v neděli po 14. Od Aleše Šklubala, ať vás muzika baví a

0: CZC. Když něco, tak Allegro.
1: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu, bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
2: Domov pod Vinou horou v Hlučíně přijme všeobecnou i praktickou sestru s náborovým příspěvkem až 90 000 korun. Benefitem může být i služební byt. Přidejte se k týmu, kde má vaše práce smysl. Více na www.dbvh.cz nebo na Facebooku Domov pod Vinou horou v Hlučíně.
0: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar Aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
1: Allegro Smart Weeks už běží.

0: Když něco, tak Allegro. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: Ale co ti napsala sestra?
2: Segra? Rádio doufám, že se Lenička velkými písmeny, vím, že to má ráda, když se jí tak říká, ale nebude jasně, zlobit, jasně. Ale já vidím růžovou, až kam se podíváš.
1: Tak ukaž mi tu zprávu. Radilko zlatý, to je lila. Barvy na všechny způsoby, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
2: Aneb, byla to lila.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Právě teď přišel čas na dobrý pořad. Jeste s rozumem na rádiu Čas. Věděli jste, že?
1: Pro někoho ranní rituál, pro jiného každodenní záchrana, jak fungovat v průběhu celého dne. Káva, ano, samozřejmě, řeč je o ní. O aromatickém nápoji, který je jednoznačně takovým fenoménem, taky samozřejmě obrovským potěšením a mnohdy i nástrojem k tomu, abychom byli funkční a aby nám to pálilo. A možná nejenom co se týče mozkových závitů, ale taky z hlediska metabolismu. Káva nemá teda jenom povzbuzující efekt, obsahuje taky antioxidanty, které pomáhají chránit buňky před stresem a stárnutím. Může podpořit soustředění, pozornost i krátkodobou paměť. A zajímavé je, že pravidelná konzumace kávy je podle řady výzkumů spojována taky s nižším rizikem některých onemocnění, třeba cukrovky druhého typu nebo některých neurodegenerativních nemocí. A jak je to teda s tím spalováním? Může káva fungovat jako nápoj, který nám nakupne metabolismus a usnadní hubnutí? No tak přesně na to jsme se ptali takzvané doktorky potravin a biochemičky Venduly Popelkové.
2: Já si myslím, že celkově ta káva může být takový dobrý pomocníček, když to tak řeknu. Celkově kofein může být fajn právě i pro sportovce, protože může podpořit ten sportovní výkon, může i jako lehce ovlivnit ten metabolismus, ale jsou to spíše jako nižší procenta, zase to nebrat tak, teď, když budu pít kávu, nic jiného nezměním, ale zaručeně zhubnu, tak to ne. Ale může to být fakt takový jako fajn, on je to vlastně stimulant, jeden takový z nejpoužívanějších stimulantů, takže taková fajn opěrná berlička, jo, ale zase nespolíhat na to, že je to něco jako, dejme tomu, zázračného, co mi samo pomůže zhubnout, to ne.
1: Takže ano, káva může být fajn podpora, může nám dodat energii na trénink, zlepšit soustředění a lehce podpořit metabolismus. Ale ten základ, ten je pořád stejný. Kvalitní strava, dostatek pohybu, spánek a celková pravidelnost. No a ještě jedna důležitá věc. Všechno záleží i na tom, co si do té kávy přidáváme. Pokud se z ní stane kalorická bomba plná cukru, sirupu, šlehačky, tak se ten efekt prohubnutí dost vytrácí.
0: Tak teď už to víte.
3: Moravskoslezská nemocnice Opava vás srdečně zve na den otevřených dveří své porodnice. Ve středu 27. května od 11 do 18 hodin si můžete prohlédnout nadstandardní podmínky a prostředí porodnice, porodní a operační sály, včetně novorozeneckého oddělení. Součástí akce je rovněž konzultace s lékaři, porodními asistentkami nebo dulami a spousta zajímavých novinek. Moc se na vás těšíme. Přijďte se přesvědčit o vlídném a rodinném prostředí porodnice v Opavě. Více na msnopava.cz/porodnice.
4: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
5: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
3: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
5: A maminka se mnou.
3: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
6: Čas. Rádio Čas.

0: hity, které milujete.
1: Víš, mě se taky stýská. Najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: Oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
1: Domov pod Vinou horou v Hlučíně přijme všeobecnou i praktickou sestru s náborovým příspěvkem až 90 000 korun. Benefitem může být i služební byt. Přidejte se k týmu, kde má vaše práce smysl. Více na www.dbvh.cz nebo na Facebooku Domov pod Vinou horou v Hlučíně.
2: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu. Bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
3: Yes. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Tento pátek byl naším hostem primátor statutárního města Opava Tomáš Navrátil. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší město Opava. Místo, kde je lidem dobře.
3: Hity, které milujete.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Ale co ti napsala
5: Růžovou
4: sestra?
5: Segra? Rádio doufám, že se Lenička velkými písmeny, vím, že to má ráda, když se jí tak říká, ale nebude
4: jasně,
5: zlobit,
4: jasně.
5: Ale já vidím růžovou, až kam se podíváš.
4: Tak ukaž mi tu zprávu. Radilko zlatý, to je lila. Barvy na všechny způsoby, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
5: Aneb, byla to lila. Rádio.

milujete. Hity, které milujete.

0: Moravskoslezská nemocnice Opava vás srdečně zve na den otevřených dveří své porodnice. Ve středu 27. května od 11 do 18 hodin si můžete prohlédnout nadstandardní podmínky a prostředí porodnice, porodní a operační sály, včetně novorozeneckého oddělení. Součástí akce je rovněž konzultace s lékaři, porodními asistentkami nebo dulami a spousta zajímavých novinek. Moc se na vás těšíme. Přijďte se přesvědčit o vlídném a rodinném prostředí porodnice v Opavě. Více na msnopava.cz/porodnice.
1: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
2: KP Revital CZ, vaše stavební společnost z Moravskoslezského kraje. Stavíme školy, školky a veškerou občanskou vybavenost. Za tým KP Revital Kamila Peterová.

Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.

Rádio Čas. WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Čas. Rádio Čas.

0: Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: Ale co ti napsala sestra?
2: Segra? Rádio doufám, že se Lenička velkými písmeny, vím, že to má ráda, když se jí tak říká, ale nebude
1: jasně,
2: zlobit,
1: jasně.
2: Ale já vidím růžovou, až kam se podíváš.
1: Tak ukaž mi tu zprávu. Radulko zlatý, to je lila. Barvy na všechny způsoby, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
2: Aneb, byla to lila.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: nezapomeňte na obyčejný výlet. V sobotu 30. května se Archeopark Chotěbus Podobora mění v dobrodružnou expedici pro celou rodinu. Děti čekají úkoly, zkoušky odvahy a hledání pokladu. Těšte se na loutkové divadlo, bubenickou show, žongléra i lidovou hudbu a mnohé další. Startujeme v 9 hodin. Vstup je zdarma. Více na muzeum.cz. Pořadatelem akce je Moravskoslezský kraj.
1: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
2: Thermal Park Dunajská Streda. To musíš spoznať. Čaká na vás 10 bazénů, toboganová veža a športové ihriská. Vodné bicykle, paddleboardy a kajaky. Množstvo animačných programov a ubytovanie priamo v areáli. Kemping, penzión aj hotel. To je Thermal Park Dunajská Streda. Tešíme sa na vás. www.thermalpark.sk.
3: Rádio Čas. Hity, ktoré milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Tento pátek byl naším hostem primátor statutárního města Opava Tomáš Navrátil. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší město Opava. Místo, kde je lidem dobře.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží

0: Jedna. Kaufland.
1: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu, bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
2: Domov pod Vinou horou v Hlučíně přijme všeobecnou i praktickou sestru s náborovým příspěvkem až 90 000 korun. Benefitem může být i služební byt. Přidejte se k týmu, kde má vaše práce smysl. Více na www.dpvh.cz nebo na Facebooku Domov pod Vinou horou v Hlučíně.
3: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
4: Radio Čas.
5: Hity, které milujete.

0: Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete. Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
1: Partnery akce jsou
2: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
1: Hity, které milujete.
3: Radio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Ale co ti napsala sestra? Růžovou.
5: Segra? Rádio doufám, že se Lenička velkými písmeny, vím, že to má ráda, když se jí tak říká, ano, nebude jasně, zlobit, jasně. Ale já vidím růžovou, až kam se podíváš.
4: Tak ukaž mi tu zprávu. Radilko zlatý, to je lila. Barvy na všechny způsoby, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
5: Aneb, byla to lila.

0: oblíbený festival Slezská Fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
1: Thermal Park Dunajská Streda. To musíš spoznať. Čaká na vás 10 bazénov, toboganová veža a športové ihriská. Vodné bicykle, paddleboardy a kajaky. Množstvo animačných programov a ubytovanie priamo v areáli. Kemping, penzión aj hotel. To je Thermal Park Dunajská Streda. Tešíme sa na vás. www.thermalpark.sk.
2: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
3: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
2: A maminka se mnou.
3: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristýnka.cz.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Ale co ti napsala sestra?
2: Segra? Rádio doufám, že se Lenička velkými písmeny, vím, že to má ráda, když se jí tak říká, ale nebude jasně, zlobit, jasně. Ale já vidím růžovou, až kam se podíváš.
1: Tak ukaž mi tu zprávu. Radulko zlatý, to je lila. Barvy na všechny způsoby, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.
2: Aneb, byla to lila.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
1: Hity, které

0: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu, bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
1: Domov pod Vinou horou v Hlučíně přijme všeobecnou i praktickou sestru s náborovým příspěvkem až 90 000 korun. Benefitem může být i služební byt. Přidejte se k týmu, kde má vaše práce smysl. Více na www.dbvh.cz nebo na Facebooku Domov pod Vinou horou v Hlučíně.
2: Film Time na Rádio Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
3: Hity, které milujete.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Ale co ti napsala sestra? Růžovou.
2: Segra? Rádio doufám, že se Lenička velkými písmeny, vím, že to má ráda, když se jí tak říká, ale nebude jasně, zlobit, jasně. Ale já vidím růžovou, až kam se podíváš.
1: Tak ukaž mi tu zprávu. Radilko zlatý, to je lila. Barvy na všechny způsoby, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
2: Aneb, byla to lila. Rádio

0: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
1: KP Revital CZ. Jsme partner pro vaše stavby, rekonstrukce a revitalizace v celém Moravskoslezském kraji. Za tým KP Revital Kamila Peterová.
2: Thermal Park Dunajská Streda, to musíš spoznať. Čaká na vás 10 bazénov, toboganová veža a športové ihriská. Vodné bicykle, paddleboardy a kajaky. Množstvo animačných programov a ubytovanie priamo v areáli. Kemping, penzión aj hotel. To je Thermal Park Dunajská Streda. Tešíme sa na vás. www.thermalpark.sk.
3: Rádio Čas. Hity, ktoré milujete.

Milujem tě. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Vašeho času. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: Ale co ti napsala Růžovo? Sestra?
2: Segra? Rádio doufám, že se Lenička velkými písmeny, vím, že to má ráda, když se jí tak říká, ale nebude jasně, zlobit, jasně. Ale já vidím růžovou, až kam se podíváš.
1: Tak ukaž mi tu zprávu. Radulko zlatý, to je lila. Barvy na všechny způsoby, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
2: Aneb, byla to lila.
0: Rádio čas. Rádio čas. Hity, které milujete. Rádio čas. Hity, které milujete.

0: festival Slezská Fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toží se svět.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Ale co ti napsala sestra?
2: Segra? Rádio doufám, že se Lenička velkými písmeny, vím, že to má ráda, když se jí tak říká, ale nebude jasně, zlobit, jasně. Ale já vidím růžovou, až kam se podíváš.
1: Tak ukaž mi tu zprávu. Radulko zlatý, to je lila. Barvy na všechny způsoby, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
2: Aneb, byla to lila. Rádio

0: odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Radimem a Lenkou.
1: Ale co ti napsala sestra?
2: Segra? Rádio doufám, že se Lenička velkými písmeny, vím, že to má ráda, když se jí tak říká, ale nebude jasně, zlobit, jasně. Ale já vidím růžovou, až kam se podíváš.
1: Tak ukaž mi tu zprávu. Radulko zlatý, to je lila. Barvy na všechny způsoby, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.
2: Aneb, byla to lila.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete.

0: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: A v noci den, a ve dne noc, a stále stejná klec.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Čas. Rádio Čas.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas.